0: aby padla nad tým, pred tým pasom sa ešte na jedno.
1: A Marina, vieme, že tá korupcia vyzerá toto, je veľký ľudí za tá korupcia, tá nám vlastne tela vyaksala, tá sa nejaké páde tráva, sa je to, môže mi to tá, by môže mi unna to tá, nebyť zátko, ty ma tá tá nejaké páde tráva.
0: Sanka sa hafti vyjad, kde ti mal, púrdať, že by on môži barak dana, osu a barak, kde si obzár, kde ti mali na stama, trúka tá púrta môže mal páde tráva.
1: अपने मुर्गी पन्ना है उसे ना बना रखी है जैसे मुर्गी बच्चा के अगर अनुसार का पानी था
0: रोकने के लिए सरेश का सरेश एक बार बात करने को दिया
1: मुर्गी को जमाना मां खर्चे से खाना मात्र दूसरे को
2: लेते हैं आदमी